posledních zbytků sil jsem v tebe uvěřil, skryt ve své ulitě. V dramatu tří postav se na mou stranu postav, bych našel odvahu. Byla naivní, já byl naivní, ale ne ve vztahu.

ale zima už se plíží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.